Na Summer Plaza na Jama byli i s fantazíra. Ten chlapík, stejně jako já, má hodně na co vzpomínat. Tak tedy proč se někam ženu, když mě žádná vota netlačí?